Novinka. Express FM.

jestli sám sebou teď jistej, ale když já šel z kůži na tašní, kdo z nich nebyl tak chytrej. Za to teď je každej drsnej jak šmirgo, ale mě stačí jenom kopák, hajtka a

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, i kdybyste my všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protože nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protože každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu,

nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou.

0: Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi. To je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Express.
2: Express FM.

Been places, places dark.

0: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

What's up?

0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami zisku. Dny zahradního nábytku, sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hudba na prvním místě.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Hudba na prvním místě.

0: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
3: Music. First. Express FM.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května.

0: Spoustu nábytku a bytových doplňků. XXXLutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

20 minut po 10. hodině dopolední stále ladíte Express FM. Tohle je Andrew John Hozier Barn. Zkrátka dobře, Hozier. Jackie N. Wilson, chlapík, který 17. března tady z kraje jara oslavil svoje 36. narozeniny. I jak hrom mimochodem. Posloucháte Express, zdraví vás Radek, doufám, že máte příjemný den. Dneska má být, pokud jste milovníky tepla, velmi příjemný den. Před námi společné 4 hodinky vysílání, protknuté vašimi hudebními typy. Tady jsou freestylers.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: John Summit a Julia Wolf. With me.

0: Tahle ocípající záležitost se jmenuje With Me a je to novinka na Express FM. Spáchali John Summit a Julia Wolf. Pokud jste nestihli představování novinek ve středu tady na Expressu, tak budete mít příležitost si dát repete zítra v rámci Václavova pořadu Express Top. Za okamžik Hulfonik, Anger Never Dies, pustíme si Noah Kahana, The Great Divide, ale předtím má se Veronika Kroušek pozve do kina. Je tady Filmex na Express FM.
1: Express. Express Filmex.
2: 20 let po našem zasvěcení dochodu newyorské módní bible Runway, vedené nelítostnou rukou mocné a egoistické šéfredaktorky Mirandy Priestly, se Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vrací ke svým ikonickým rolím v pokračování komedie z módních ulic, elegantních kanceláří a světa vrcholného snobismu, které tento čtvrtek pod názvem Ďábel nosí Prádu 2 vkráčí na vysokých jehlách do kin. Za těch pár let se pozice tištěných magazínů s nástupem digitálních médií prudce otřásla. Miranda bude muset nepatrně skrotnout a její bývalá asistentka Andy, kterou si přezíravá šéfka pochopitelně absolutně nepamatuje, jí přijde pomoci zachránit hroutící se impérium. Emily, která se mezi tím stala hlavou luxusního módního konglomerátu, možná také pustí pár milionů. K novým hereckým posilám patří zejména Kenneth Branagh v roli Mirandina manžela. Cameo si střihnou Donatella Versace a Lady Gaga.
3: I am the new features editor at Runway.
4: Aw, de-da, Andy.
3: I'm here to restore your credibility.
5: Why don't you take the train, dear?
6: Yo.
7: We need to tell Miranda.
8: I feel a little bit sick.
9: Miranda? Hey,
10: Miranda!
11: You should get that looked at.
9: Hmm?
11: The injury or condition or whatever that causes you to trudge.
2: Komu je móda cizí, může vyrazit na intimní španělské drama Neděle. 17-letá Ainara oznámí rodině, že chce vstoupit do kláštera a stát se řeholní sestrou, což zásadně naruší rodinné vztahy a otevře citlivý konflikt mezi vírou, osobní svobodou a očekáváním ze strany nejbližších. Dosud klidné rodinné zázemí se mění v prostor napětí, pochybností a konfrontace s otázkou, co znamená skutečně dospět. Režisérku Alauda Ruiz de Azua inspiroval skutečný příběh mladé dívky, která se rozhodla vstoupit do kláštera, a otázka, proč se někdo na prahu dospělosti obrátí tak radikálnímu kroku. Film Neděle dominoval španělským cenám Goya, kde získal ocenění za nejlepší film, režii i herecké a scénaristické výkony.
1: Express Filmex
12: na Express FM.
13: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
12: Express.

Pokud máte rádi film a fotbal zároveň, tak pro vás mám vynikající tip, byť je to s malým ale. Netflix uvádí dokumentární sérii Underdog, což je film o významných osobnostech kultury a vůbec. A jednou z těch osobností je Vinnie Jones, což je bývalý velský fotbalista, ale zároveň je britský herec a zpěvák. Tady jsou Red Hot Chili Peppers.

svojí kolaboraci Lady Gaga na filmu nebo na soundtracku, který se jmenuje Ďábel nosí Pradu 2, oznámila už v říjnu a loňského roku. Tohle je výsledek. Lady Gaga Doči a Runaway. 5 minut po 11. Zdraví vás Radek, posloucháte Express FM a právě na našem rádiu za okamžik Violet Girl, Tam anebo Lainey.

0: Tohle Violet Grohl, tam samozřejmě to jméno, to příjmení vám nahrává v tom, abyste poznali, kdo, že je tatínek Violet. Je to samozřejmě bývalý bubeník Nirvány a současný lídr kapely, která se jmenuje Foo Fighters. Dave Grohl. Nejenom on má šikovnou dceru, třeba takhle Lenny Kravitz v podobě své dcery Zoe, Phil Collins má Lily Collins, Georgia May Jagger jasně napovídá o tom, kdo je tatínek May Jagger, Liv Tyler, Huey Heason a nebo Theodora či Days Love, to jsou slavné jména.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Kam půjdeme na snídani?
3: Do Dimsum Spot Anděl.
2: Cože, oni dělají snídaně?
3: Jasně, od pátku do neděle a jsou boží.
2: A kam na oběd?
3: Dimsum Spot Anděl mají skvělé polední menu.
2: A večeře?
3: Hádej, přes 30 druhů knedlíčku, 8 druhů piva a signature drinky. Proč bych odcházel?
4: Dimsum Spot Anděl.
2: Místo, které nemusíš opustit.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Music. First.
1: Express FM.

Zajímavý mix jazzu, soulu, funky nabízí Ráj na své desce, která vyšla na jaře, a vy jste z ní poslouchali track, který dostal název Skin and Bones. Teď už za kytarovkou do Chicago. Tohle jsou Smashing Pumpkins a track nazvaný Sayomi na Express FM.

Je skoro 11:30, tohle je malinko excentrická Sam Vincent, zpěvačka, skladatelka, taky kytaristka z oklahomské Tulsy. Mimochodem, když jsem zmínil tu kytaru, tak časopis Rolling Stone ji zařadil na 26. místo mezi nejlepší kytaristy tohoto století. Teď už 21 Pilots Lane Boy na Express FM.

Tohle byla Lana Del Rey. First Light je 11:45, ladíte Expresse. Rakousko není jenom Wiener Schnitzel, Mozart a nebo Hintertux, ale je toho spousta dalšího rozmanitějšího. Mířím tímto oslým ústkem na dnešní 21. hodinu. V klubu Meat Factory tady v Praze vystoupí tahle rakouská dvojice, říkají se Klang Karusel. Tady je připomínka tvorby Network.

kraje 90. let. V Anglii existovala vynikající rocková dvojice, která se jmenovala Elastic a byla tvořena Justinem Welshem, který odešel ze Suede, a Justin Frischman, což byla zpěvačka a kytaristka zmíněný party Elastica. A právě ze vztahu, který byl hodně ovlivněn heroinem, který Justin Frischman měla moc ráda, tak z toho vztahu se vyspívává Damon Albarn v tracku Beetle Bum, který mimochodem oslaví příští rok 30 let. Tohle byly Blur těsně před polednem na Express FM, teď už VR domy.

Když vidíme v kalendáři jméno Zikmund, okamžitě každému správnému čitatele historie naskočí liška ryšavá. Tak všem Zikmundům, ať už jsou ryšaví blondiáci a nebo bruneti, všechno nejlepší. K svátku je krátce po poledni. Ladíte Express, já jsem Radek, zdravím vás a dohráli Another 54 Ultra Talk to You. Teď už prostor pro Hayley Williams.

0: 18 letech můžete dělat spoustu věcí, nechat se zaměstnat třeba v jedné z restaurací takového toho rychlého stravování, nebo se živit brigádou a jinými způsoby, nebo se berete kytaru a odjedete do Londýna studovat film a hudbu. Ten druhý příklad a případ a variantu zvolil syn Mekyho Žbirky, David, a.k.a. Sunbrella. Tohleto je výsledek jeho letité píle odříkání, ale hlavně nesporného talentu. Polyester, Sunbrella na Express FM, ve čtvrt na jednu vystřídají za okamžik Sombr a Chemical Brothers. To vše na Express FM.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90 a Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Kam půjdeme na snídani?
7: Do Dimsum Spot Anděl.
6: Cože, oni dělají snídaně?
7: Jasně, od pátku do neděle a jsou boží.
6: A kam na oběd?
7: Dimsum Spot Anděl mají skvělé polední menu.
6: A večeře?
7: Hádej, přes 30 druhů knedlíčku, 8 druhů piva a signature drinky. Proč bych odcházel?
6: Dimsum Spot Anděl. Místo, které nemusíš opustit.
8: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

Nejčastějším námětem podle všeho, co se týká písňových textů, jsou vztahy. Dobré, špatné, toxické, fantastní a tak dále. Nakonec se před chviličkou jsem hrál Beetlebum od Blair. Tam ten vztah, ze kterého se vyspovídal a vyspíval Damon Albarn, hodně postihl heroin. V tracku od Sombra, naší novince, v tracku Potential, se tehle 20-letý písničkář vyspívává z frustrace z jednostranného vztahu. Pearl Jam a Mine.

Nic proti hipstrům, pražským hipstrům, dlužno dodat, ale povýšení kyselé kávy na nějakou hodnotnou odrůdu a pitelný produkt považuji za něco nešťastného, ale co už. Každopádně nové trendy, co se kávy týká, nabízí festival Filtru. Je ten se z Prahy přesune, kde se bude konat v sobotu 16. května, tedy za 14 dní, na centrálním kurtu na ostrově Štvanice, přesune i do Brna na Mendlovo náměstí. Brňáci 7. června. Tady jsou kafe hned 3 Coffees a Adrian T. Bell.

0: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
1: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.
4: Monet and left foot.

Pro fanoušky hudby začíná květen celkem z ostra. Jenom doplním, že tohle byly Atavist, Prettier Than You. To s ostra myslím zítřejší koncert Petera Doherty'ho, takového zlobivého britského chlapce showbizu. Pete Doherty teď na Expressu, Broken Love Song.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Kam půjdeme na snídani?
4: Do Dimsum Spot Anděl.
3: Cože, oni dělají snídaně?
4: Jasně, od pátku do neděle a jsou boží.
3: A kam na oběd?
4: Dimsum Spot Anděl mají skvělé polední menu.
3: A večeře?
4: Hádej, přes 30 druhů knedlíčků, 8 druhů piva a signature drinky. Proč bych odcházel?
5: Dimsum Spot Anděl.
6: Místo, které nemusíš opustit.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Music first.
9: Express FM.

13:20, posloucháte Express. Já jsem Radek a tohle byla Mňuna, Dancing on the Wall. Tančit na zdi, ale lepší na parketu můžete samozřejmě kdykoliv a na cokoliv, ale já pro vás mám doporučení na veskrze netaneční hudbu. Obstarájí Triky, a to už 7. června v pražském klubu Meet Factory. Mimochodem, Triky vydal v pátek novou a zase dobrou desku. Tady je jeho připomínka Hell is Around the Corner.

Tohle byla i Post Malone a Ty Dolla Sign, Psycho na Expressu. 2 minuty zbývají do 1:30 a další muziku obstarají Muse, BBTU a také parta, která dorazí příští rok do Plzně 10. února, kdyby vás to zajímalo. O den dříve vystoupí v Liberci, ale už 11. června letošního roku v areálu 7 tady v Praze. Tohle jsou Košín, o těch byla řeč. Single All In My Head posloucháte právě teď na Express FM.

0: bytových doplňků. XXXLutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Mate 213 nebo 213. A taky Marie April se spálil. Ode mě pro dnešek úplně všechno. Díky za pozornost. Užijte krásné odpoledne s datem 2. května. Buď vlastními aktivitami podpořené Express FM, by to bylo úplně nejlepší. Zítra v 10 se zase budu těšit. Tohle jsou Roots, John Legend a Radek se loučí The Fire.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Express FM.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách. Někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
2: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Kam půjdeme na snídani?
5: Do Dimsum Spot Anděl.
4: Cože, oni dělají snídaně?
5: Jasně, od pátku do neděle a jsou boží.
4: A kam na oběd?
5: Dimsum Spot Anděl mají skvělé polední menu.
4: A večeře?
5: Hádej, přes 30 druhů knedlíčků, 8 druhů piva a signature drinky. Proč bych odcházel?
6: Dimsum Spot Anděl.
7: Místo, které nemusíš opustit.
8: Jaro už je v plném proudu. V Jisku najdete vše, co potřebujete pro své venkovní prostory. Ať už jde o malý balkon nebo velkou zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Express. Music first.
10: Express FM.

0: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXXLutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kam půjdeme na snídani?
4: Do Dimsum spot Anděl.
3: Cože, oni dělají snídaně?
4: Jasně, od pátku do neděle a jsou boží.
3: A kam na oběd?
4: Dimsum spot Anděl mají skvělé polední menu.
3: A večeře?
4: Hádej, přes 30 druhů knedlíčků, 8 druhů piva a signature drinky. Proč bych odcházel?
5: Dimsum spot Anděl.
1: Místo, které nemusíš opustit.
6: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Saturday Night Fever.
1: Saturday Night Fever.
0: Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil.cz.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Express FM.
2: Hudba, hudba, na prvním místě.
3: Co je nového na Express FM?
2: Koukněte na expressfm.cz.